Pánovi Ježíši Kriste, i ľubí Boha Otca, i pečasti Svätého Ducha, buď tak s nimi, Pánovi.